happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou klaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve VSK začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část VSK v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další 3 branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Kroměříž už 11 let podporuje vzdělávání v regionu prostřednictvím místního akčního plánu. Aktuálně běží jeho 5. etapa, která potrvá do února 2028 a propojuje školy, pedagogy, rodiče i odbornou veřejnost. Program se věnuje třeba wellbeingu, práci s třídními kolektivy a například na 23. září je připravený 3. ročník konference o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Další aktivity pro pedagogy a školy budou pokračovat také na podzim, takže pokud se toho účastníte, tak se to samozřejmě užívejte, no a jen tak dál je potřeba se rozvíjet i tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. With one

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, doslova krásný. Počasí se nám totiž v dalších dnech pořádně rozjede a teploty půjdou postupně nahoru. Čekají nás i tropické hodnoty, místy kolem až 35 až 37 stupňů. Takže léto nám rozhodně neřeklo poslední slovo, to se ještě počkáme. Plavky, pití a trochu stínu po ruce se budou hodit, protože tohle už bude počasí spíše na koupaliště než na dlouhé vysedávání na rozpáleném náměstí, anebo nedej bože v práci, takže kdo má dovolenou, plavky, ručník sebou a hurá na koupák. A nebo si zapněte Rádio Kroměříž a klimatizaci. Buďte s námi, krásný den.
0: Hraní jízda na Rádio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady Věšky, do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Prázdniny se nám pomalu přehouply do druhé poloviny a člověk má skoro pocit, že začaly teprve před pár dny. Takže jestli ještě máte v plánu nějaký výlet, koupání nebo pární úplně bez budíku, tak je teďkom ideální chvíle si leto pořádně užít. My vám k tomu zahrajeme super muziku na Rádio Kroměříž. Krásný den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhat při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, dneska máme 28. července. Pojďme na kalendárium. V roce 1976 došlo u Bratislavy k největší letecké havárii československých aerolinií na území tehdejšího Československa. Letadlo na lince z Prahy do Bratislavy spadlo do jezera Zlaté písky. Zahynulo 76 lidí a 3 cestující nehodu přežili. Dne 28. července roku 1929 se také narodila Jacqueline Kennedy, manželka amerického prezidenta Kennedyho. Stejné datum narození má také spisovatel Milan Uhde, narozený v roce 1936, také americký kreslíř a autor komiksu Garfield Jim Davis, narozený v roce 1945, nebo kanadský sportovec Terry Fox, kterého všichni známe, také hokejista František Černý, ten se narodil 1955. Michal Kocáb, ten se narodil 1954. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme z Rádia Kroměříž všechno nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme, super poslech. Léto je samozřejmě čas dovolených, byť už jakoby polovinu máme skoro za sebou. No a někdo si termín vybírá sám, jinde přijde na řadu celozávodní dovolená a zaměstnavatel zkrátka jednoduše rozhodne za vás. Tak jak to máte vy, dovolenou podle sebe, anebo prostě jedete podle toho, kdy se na pár dní zavřela celá firma? A co si o tom myslíte, tak nám klidně dejte vědět. Mezitím pohodový den na Rádio Kroměříž, buďte s námi.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: zní skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindle X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně.

0: Rádia Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

0: kusa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: I na Hradišsku sme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji je dnes převážně polojasno až skoro jasno. Místy se přechodně objevuje více oblačnosti. Teploty se pohybují mezi 25 až 28 stupni Celsia a fouká slabý západní až severozápadní vítr.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
2: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
2: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Pozor na nehodu v Otrokovicích na třídě Osvobození. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Na místě probíhá vyšetřování a na vozovce je překážka. Řidiči projedou, ale se zvýšenou opatrností.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

říkám. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, doslova krásný. Počasí se nám totiž v dalších dnech pořádně rozjede a teploty půjdou postupně nahoru. Čekají nás i tropické hodnoty, místy kolem až 35 až 37 stupňů. Takže léto nám rozhodně neřeklo poslední slovo, to se ještě počkáme. Plavky, pití a trochu stínu po ruce se budou hodit, protože tohle už bude počasí spíše na koupaliště než na dlouhé vysedávání na rozpáleném náměstí, anebo nedej bože v práci, takže kdo má dovolenou, plavky, ručník sebou a hurá na koupák. A nebo si zapněte Rádio Kroměříž a klimatizaci. Buďte s námi, krásný den.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
2: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhá při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, dneska máme 28. července. Pojďme na kalendárium. V roce 1976 došlo u Bratislavy k největší letecké havárii československých aerolinií na území tehdejšího Československa. Letadlo na lince z Prahy do Bratislavy spadlo do jezera Zlaté písky. Zahynulo 76 lidí a 3 cestující nehodu přežili. Dne 28. července roku 1929 se také narodila Jacqueline Kennedy, manželka amerického prezidenta Kennedyho. Stejné datum narození má také spisovatel Milan Uhde, narozený v roce 1936, také americký kreslíř a autor komiksu Garfield Jim Davis, narozený v roce 1945, nebo kanadský sportovec Terry Fox, kterého všichni známe, také hokejista František Černý, ten se narodil 1955. Michal Kocáb, ten se narodil 1954. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme z Rádia Kroměříž všechno nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Prázdniny se nám pomalu přehouply do druhé poloviny a člověk má skoro pocit, že začaly teprve před pár dny. Takže jestli ještě máte v plánu nějaký výlet, koupání nebo pár dní úplně bez budíku, tak je teďkom ideální chvíle si léto pořádně užít. My vám k tomu zahrajeme super muziku na Rádio Kroměříž. Krásný den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji. Nejvíce

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
7: Vy

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, doslova krásný. Počasí se nám totiž v dalších dnech pořádně rozjede a teploty půjdou postupně nahoru. Čekají nás i tropické hodnoty, místy kolem až 35 až 37 stupňů. Takže léto nám rozhodně neřeklo poslední slovo, to se ještě počkáme. Plavky, pití a trochu stínu po ruce se budou hodit, protože tohle už bude počasí spíše na koupaliště než na dlouhé vysedávání na rozpáleném náměstí, anebo nedej bože v práci. Takže kdo má dovolenou, plavky, ručník sebou a hurá na koupák. A nebo si zapněte Rádio Kroměříž a klimatizaci. Buďte s námi, krásný den.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osobák, tady kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
3: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, dneska máme 28. července. Pojďme na kalendárium. V roce 1976 došlo u Bratislavy k největší letecké havárii československých aerolinií na území tehdejšího Československa. Letadlo na lince z Prahy do Bratislavy spadlo do jezera Zlaté písky. Zahynulo 76 lidí a 3 cestující nehodu přežili. Dne 28. července roku 1929 se také narodila Jacqueline Kennedy, manželka amerického prezidenta Kennedyho. Stejné datum narození má také spisovatel Milan Uhde, narozený v roce 1936, také americký kreslíř a autor komiksu Garfield Jim Davis, narozený v roce 1945, nebo kanadský sportovec Terry Fox, kterého všichni známe, také hokejista František Černý, ten se narodil 1955. Michal Kocáb, ten se narodil 1954. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme z Rádia Kroměříž všechno nejlepší.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.

Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhat při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
3: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Give me a second eye.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás, kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

ずに

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, doslova krásný. Počasí se nám totiž v dalších dnech pořádně rozjede a teploty půjdou postupně nahoru. Čekají nás i tropické hodnoty, místy kolem až 35 až 37 stupňů. Takže léto nám rozhodně neřeklo poslední slovo, to se ještě počkáme. Plavky, pití a trochu stínu po ruce se budou hodit, protože tohle už bude počasí spíše na koupaliště než na dlouhé vysedávání na rozpáleném náměstí, anebo nedej bože v práci. Takže kdo má dovolenou, plavky, ručník sebou a hurá na koupák. A nebo si zapněte Rádio Kroměříž a klimatizaci. Buďte s námi, krásný den.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
6: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva, dá si někdo

0: Cukr a bič. Děkuji.
1: Tak to je v klidu.
2: 44 v klidu.
3: Cukr a bič. Rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby, robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A v Holešově se závodilo v terénním triatlonu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice letos bezpečně skartovala více než 9 tun dokumentů, kterým už uplynula zákonná archivační lhůta. Šlo o zdravotnickou dokumentaci, personální spisy i další administrativní záznamy. Nemocnice využívá systém mobilní skartace, při kterém jsou citlivé dokumenty zničeny přímo ve speciálně vybaveném voze ještě před odvozem k recyklaci.
0: Uherskohradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích skončila rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti za téměř 23 milionů korun. Obyvatelé mají k dispozici opravené komunikace, chodníky, parkovací plochy i přístupové cesty k bytovým domům. Součástí projektu byla také modernizace stanovišť pro odpad. V dalších měsících lokalitu doplní nová výsadba zeleně.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 13. ročník závodu Holešovman. V terénním triatlonu se představilo 130 závodníků. Mezi muži zvítězil Radoslav Šíbl z Opavy. Domácí závodník Radim Barták vybojoval bronzovou medaili.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ojeter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž zavádí opatření na podporu rodin. V Jarošově vznikne nové sportoviště a přibudou parkovací místa. A fotbalisté Spartaku Hulín postoupili v poháru hejtmana.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v projektu, jehož cílem je vytvořit přívětivější prostředí pro rodiny. Město zavádí opatření zaměřená na podporu mladých lidí, lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života i odstranění bariér ve veřejném prostoru. Mezi první kroky patří vznik středoškolského parlamentu, soutěž firma Přátelská rodině a příprava mapy bezbariérovosti města.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatele sídliště Louky v uherskohradišťské části Jarošov čeká nové sportoviště i více parkovacích míst. Ještě letos zde vznikne nové hřiště pro malou kopanou a streetball. Současná asfaltová plocha se poté promění v parkoviště. Celkem při revitalizaci sídliště přibude 94 parkovacích míst.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravil novou koncepci na podporu tradičních řemesel, které mají problém získat nové pokračovatele. Zaměří se na větší spolupráci škol, muzeí i samotných řemeslníků, rozšíří vzdělávací programy a workshopy pro veřejnost. Cílem je předávat řemeslné dovednosti mladší generaci a zároveň pomoci řemeslníkům s propagací i prodejem jejich výrobků.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín zvládli vstoupit do nového ročníku poháru hejtmana Zlínského kraje. V domácím utkání prvního kola porazili fotbalový klub Těšnovice a zajistili si postup do další fáze soutěže. Krajský pohár odstartoval o víkendu také na dalších hřištích ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.